Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zase vidíme měsíčku ještě dnes. Však už nesvítí vod, nebudeš, nebudeš.
1: Rádio Jich Cymbálka, Kiosko 91,8 FM.

se jednou ztratíš, všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: husičky, rádečkem, já za vama pánečkem. Haj husičky kolaju, já za vama pomálu.
1: A haj husičky, rádečkem, já za vama pánečkem. Haj husičky, rádečkem, vyšlahám vás prútečkem.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno z 19 až 22 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno z 19 až 22 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Vítem za vínem na Rádiu Jih.
1: Pár tipů na vinařské akce, výsledky AVC Viena a vína, která budou letos bojovat o titul šampiona salonu vín, a že se jich teda letos ale urodilo dokonce rekordně. A taky nový už 17. ročník vinařství roku a jeho letošní téma, to je další nadílka vinařských témat. Já jsem Rastin Janovíček a jsem blázen do vína, přeji prima poslech.
0: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinasmoravyacech.cz

0: jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: Vinařský rok umí pěkně potrápit. Jarní mrazy, vichřice, sucho, zákazníci, kteří mění chutě a k tomu nejistá situace všude kolem nás. Právě proto Svaz vinařů České republiky vyhlásil už 17. ročník soutěže Vinařství roku a dal mu výstižné heslo Navzdory výzvám. A co je na této soutěži zajímavé? Nehodnotí se v ní jenom to, co je v láhvi. Soutěž se dívá na vinařství jako na celek, jak se stará o vinice, jak to vypadá ve sklepě, jak pečují o krajinu a jak šetrně hospodaří. Počítá se i to, jak o sobě vinařství dává vědět, jestli umí přivítat návštěvníky a jestli přichází s novými nápady a co přináší celému oboru. Hledá se proto nové vinařství roku, které dokáže tvořit a posouvat obor dopředu, i když mu počasí ani doba zrovna nepřejí. Na vítěze si ještě počkáme, ale už teď držíme palce všem, kdo se přihlásí. A my budeme samozřejmě i letos u toho.
0: S jihem za vínem a Rastíno Janovíček na rádiu Jih.

0: Jindřichem Zavínem. Na rádiu Jih.
1: Národní soutěž vín letos láme rekordy. Přihlásilo se do ní totiž to 2906 vín a to je o 182 vín více než v loni. No a do prvního celostátního kola jich postoupilo hned 2667. Vína se hodnotí anonymně podle mezinárodně uznávaného 100-bodového systému a tady je opáčko šampionů za jednotlivé podoblasti. Na Slovácku zvítězil Sauvignon od vinařství Soviš, v Čechách Riesling Rýnský Luďka Vondráka, na Mikulovsku Riesling Rýnský od vinařství Volařík, no a na Znojemsku pro změnu opět Riesling Rýnský od vinařství Davinus, no a na Velkopavlovicku Tramín Červený od rodinného vinařství Skoupil. No a teď už budeme muset jenom počkat do listopadového finále, ze kterého vzejde nejdříve 400, no a pak 200 a z ní pak zlatá 100. A z této úplně nejlepší víno šampion pro příští rok. No tak vám řeknu, že jsem už teď lehce napnutý, kdo to bude.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na rádiu Jih.

0: jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: Naši vinaři zabodovali ve Vídni na jedné z největších mezinárodních soutěží vín AVC Vienna. Letos tu 304 odborníků z 21 zemí hodnotilo vína od více než 1300 výrobců. Od nás se přihlásilo hned 620 vinařství a 163 vzorků vín. No a výsledek 52 zlatých a 72 stříbrných a dalších 39 pečetí kvality. Nejúspěšnějším byl Vínselekt Michlovský, který získal titul nejlepšího výrobce za Českou republiku. Ten se ale neuděluje jenom za jedno jediné víno. Porota totiž sčítá body 6 nejlépe hodnocených vín, takže oceňuje celou kolekci. Bodovala hlavně vína z odrůd vyšlechtěných na Moravě, třeba Aurelius, Vesta anebo Savilon. No a radost má i víno Ruška ze Slovácka. Jeho biohibernál získal velmi hezkých 93,8 bodů a zlatou medaili a trofej za vítězství v kategorii odrůd odolných proti houbovým chorobám. Všem úspěšným vinařům gratulujeme.
0: S jihem za vínem a Rastíno Janovíček na rádiu Jih.

0: Jindřichem Zavínem na Rádiu Jih.
1: A samotný závěr dnešního povídání o vinařských tématech na Rádiu Jih a Cimbálka musím zmínit ještě pár tipů, kam si můžete za vínem vyrazit. Tak si pište Brno, Drnhole, Zoustopeče, Kyjov, Mikulčice, Mikulov, taky Milotice, Moravská Nová Ves, Nový Šaldorf, Sedlešovice, Rakvice, Sedlec u Mikulova, Šatov, Uherské Hradiště, Valtice, Velké Bílovice i Velké Pavlovice, Vrbovec a Znojma. No a to už je pro tento týden opravdu všechno. Já se těším zase za vámi příští týden. Do té doby se mi mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím, váš Rastíno Janovíno.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz

0: Vyňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Vinobraní pokročilo a začaly se sbírat i modré odrůdy. Také tady platí, že příprava rmutu před kvašením je nejdůležitější část výroby. U modrých hroznů je zásadní mít kvalitní a zdravé hrozny o požadované cukernatosti. Plísně a vpichy od včel na hroznech díky dlouhé maceraci nejen způsobí problémy ve víně při kvašení, ale později i nižší barvou či těkavými tóny ve víně. Naopak přezráté hrozny umí vést ke ztrátě odrůdového charakteru. Jak tedy na to? Po pomletí a odstopkování je nutné rmut před zakvašením ošetřit. Špičkový přípravek Tanfluy růž pro červená vína dokáže potlačit octové bakterie a oxidační enzymy, které mohou způsobit problémy s barvou. Přitom je dodáno do rmutu jen takové množství síry, taninů a vitamínu C, aby nebránili následné

0: potenciálem zrání, s dávkou tříslovin, taninů a budoucím ležení v sudu, nechejte při stabilní teplotě rmut v nádobě až do konce kvašení. Získáte tak víno silné a se silným potenciálem. Lisovací enzym pro červená vína přidejte až zhruba 3 dny před dokvašením. Bílkoviny díky němu uvolní ve slupkách maximum barviv i typických látek a rmut je při lisování vláčný. No a ještě musím zmínit velmi kladný ohlas na přípravek Firmstop, který dokáže ukončit kvašení bez přesíření. První rok prodeje přinesl velmi dobré ohlasy od vinařů, takže kdo ještě čekáte na nějaké slámovky a bobuláče, velmi doporučuji zastavit kvašení tímto přípravkem. Výsledkem bude slastné sladěnké víno bez doposud trpěné stopy síry. No a s kým si ho vychutnáte, to už nechám na vás. V mikrofonu Rádia Jih přeje jeden z Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dumňany.
1: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno z 19 až 22 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno z 19 až 22 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: A když bylo před kostelem

duše s tělem. Hádala se duše s tělem.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno z 19 až 22 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Radio Jich Cymbálka. Cymbálka.
1: Tam, kde jsou moje koreně, rájom tu zem nazveme. Tam, kde štíty mohutně

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaženie.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno z 19 až 22 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8

Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jich Cymbálka.
1: Podívaj sa, milá, z doliny do kopca, jakého ti vedu šedivé.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jich Cymbálka.
1: Sune přítel smutností, surát, kde se zpívá, kdo nedělá to, co já,

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

také samý děvča páčí, čo má čipky na rubáči. Také samý dívča páčí, čo má čipky.

0: že vojna bude, načože mi žena bude.
1: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.